prýmnost. Koukni to, tu nemáš něco lepšího, než celý den válečunky v chatě. Aby sis tak o mně, hochu, nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. V tej chvíli vošel do příběhu Peter Vlk, osamelý strážca snou a divočiny.

seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný.